0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce šetřit pitnou vodu. Uherské Hradiště zmodernizuje hřiště v rybárnách a kroměřiští elefant sbírají zkušenosti v první sezóně.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž vybuduje nádrže na dešťovou vodu ve středisku volného času Šipka a v útulku Čápka. Zachycená voda bude sloužit například k zalévání zahrady nebo úklidu areálu. Město očekává výraznou úsporu pitné vody. Projekt za téměř 1,5 milionu korun podpoří evropské fondy a práce mají probíhat od července do října letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dětské a sportovní hřiště v uherskohradišťské místní části Rybárna projde modernizací. Město nechá vyměnit pískové i asfaltové povrchy za nové bezpečnostní plochy z lité pryže a doplní také nové sportovní prvky. Obnovy se dočká dětské hřiště i vedlejší sportoviště. Práce za téměř 2,5 milionu korun mají být hotové do konce září.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice budují nové zázemí sportovního areálu Trávníky. Ve sportovním areálu Trávníky v Otrokovicích vzniká nové sociální zázemí pro sportovce i návštěvníky. Součástí nového modulárního objektu budou šatny, sprchy, toalety i oddělené zázemí pro ženy i muže. Stavba za téměř 3 miliony korun má zlepšit podmínky v jednom z nejvyužívanějších sportovních areálů ve městě. Dokončení projektu je plánováno v průběhu letošního léta.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Americký fotbal si získává fanoušky i v Kroměříži. Tým Kroměříž Elefants letos odehrál svou první mistrovskou sezónu v rámci soutěží České asociace amerického fotbalu. Domácí zápasy na atletickém stadionu přilákaly stovky diváků a klub pokračuje v budování hráčské základny i zázemí. Pro kroměřížský tým jde především o sbírání zkušeností a další rozvoj tohoto sportu v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo?

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice získala dotaci na rezidenční místo v oboru pediatrie. V Uherském Hradišti se uskuteční tradiční festival ekologie a ochrany přírody a rally sprint Kopná ovládl Březík.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice získala státní dotaci na takzvané rezidenční místo v oboru pediatrie. Finanční podpora umožní vzdělání mladého lékaře přímo v nemocnici v rámci specializační přípravy a zároveň má pomoci zajistit dostupnou dětskou péči i do budoucna. Podle vedení nemocnice jde o důležitou investici do budoucnosti regionálního zdravotnictví i stabilizace pediatrického oddělení. Kroměřížská nemocnice loni hospitalizovala téměř 2,5 tisíce dětských pacientů a dlouhodobě podporuje pobyt rodičů s dětmi během léčby.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště ožije festivalem ekologie a ochrany přírody, týká se to také tebe. Čtyřdenní akce nabídne od 11. do 14. června výstavy, přednášky, workshopy, filmové projekce i program pro děti a školy. Novinkou letošního ročníku bude otevřená tvůrčí výzva. Jejímž výsledkem bude společná audiovizuální výstava v Redutě. Festival doplní také Bleší trh, svap rostlin a knih nebo diskuze o ekologii a udržitelném životním stylu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se uskuteční odborná konference zaměřená na dostupnost bydlení a rozvoj bytové výstavby ve Zlínském kraji. V Baťově institutu budou politici, odborníci i zástupci developerů diskutovat o tom, jak urychlit výstavbu bytů a zlepšit dostupnost bydlení v regionu. Tématem budou také nájemní byty nebo moderní metody výstavby. Konference se uskuteční ve čtvrtek 11. června a zúčastnit se jí může i veřejnost. Vstup je po předchozí registraci zdarma.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Motoristé mají za sebou letošní rally sprint Kopná na Zlínsku. V tradiční soutěži se sídlem ve Slušovicích zvítězil Adam Březík se Škodou Fabia RS Rally 2. Rally sprint Kopná patří mezi nejvýznamnější motoristické podniky ve Zlínském kraji a je součástí českého rally sprintového šampionátu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž s

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce šetřit pitnou vodu. Uherské Hradiště zmodernizuje hřiště v rybárnách a kroměřiští elefant sbírají zkušenosti v první sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž vybuduje nádrže na dešťovou vodu ve středisku volného času Šipka a v útulku Čápka. Zachycená voda bude sloužit například k zalévání zahrady nebo úklidu areálu. Město očekává výraznou úsporu pitné vody. Projekt za téměř 1,5 milionu korun podpoří evropské fondy a práce mají probíhat od července do října letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dětské a sportovní hřiště v uherskohradišťské místní části Rybárna projde modernizací. Město nechá vyměnit pískové i asfaltové povrchy za nové bezpečnostní plochy z lité pryže a doplní také nové sportovní prvky. Obnovy se dočká dětské hřiště i vedlejší sportoviště. Práce za téměř 2,5 milionu korun mají být hotové do konce září.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice budují nové zázemí sportovního areálu Trávníky. Ve sportovním areálu Trávníky v Otrokovicích vzniká nové sociální zázemí pro sportovce i návštěvníky. Součástí nového modulárního objektu budou šatny, sprchy, toalety i oddělené zázemí pro ženy i muže. Stavba za téměř 3 miliony korun má zlepšit podmínky v jednom z nejvyužívanějších sportovních areálů ve městě. Dokončení projektu je plánováno v průběhu letošního léta.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Americký fotbal si získává fanoušky i v Kroměříži. Tým Kroměříž Elefants letos odehrál svou první mistrovskou sezónu v rámci soutěží České asociace amerického fotbalu. Domácí zápasy na atletickém stadionu přilákaly stovky diváků a klub pokračuje v budování hráčské základny i zázemí. Pro kroměřížský tým jde především o sbírání zkušeností a další rozvoj tohoto sportu v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Z Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Dneska máme čtvrtek 11. června, kdy počasí nemá teď úplně náladu být letní a sluníčkové, ale to neznamená, že bychom si tento den neměli užít. Dnes mají svátek dvě u nás neobvyklá mužská jména, a to Bruno a Barnabáš. Bruno je jméno staroněmeckého původu, teda spíše jeho latinskou verzí a znamená v překladu hnědý, snědý, opálený. A v České republice jich máme pouhých 1100. Ještě menší zastoupení má u nás jméno Barnabáš, které je původem aramejské a pochází z Bible. Jeho význam je syn věštby a útěchy. A Barnabášů, jak už jsem říkala, je u nás jako šafránu, a to přesně 169. Já vám všem všude tam, kde posloucháte, přeji hezký den, i přes pár kapek deště.
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zástupci 12 obcí Zlínského kraje a společnosti EGD podepsali memorandum k vedení velmi vysokého napětí mezi Slušovicemi a Slavičínem. Nová trasa bude dlouhá 25 km a vyhne se poutnímu místu Maleniska u Provodova. Právě jeho blízkost byla terčem kritiky původního návrhu. Vedení má posílit kapacitu sítě, zvýšit spolehlivost dodávek elektřiny a připravit region na další rozvoj. Stavba za více než 400 milionů korun by mohla začít kolem roku 2030.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Už letos v létě dorazí do kin nový film Christophera Nolana a tentokrát to bude poprvé v jeho kariéře čistokrevná fantasy. Nebyl by to ale Nolan, aby i v příběhu italského krále Odyssea nenašel zrnko realismu. Odysseův příběh zná snad každý, kdo se někdy prošel okolo učiva pro základní školy. Homérův epos vypráví o italském králi, který přelstil obranu nedobytné Troji, jeho cesta zpět domů se však protáhla na dlouhých, strastiplných a zdánlivě nekonečných 10 let. Během níž se střetl s mnoha nadpřirozenými nepřáteli a musel čelit i hněvu bohů. Dosud není jasné, jak moc věrný Nolan Homérovu dílu zůstane a zda se dočkáme všech štací, které epos popisuje. Rozhodně ale dojde na ostrov obrů i kyklopů, které odhaluje i čerstvá upoutávka, dělící pozornost na epické putování italského lídra a jeho mužů a na jeho choť, která čelí mnohým nápadníkům, kteří by se rádi ujali království Itaka. Do kin dorazí Odyssea již za 2 měsíce, a to 16. července. Poprvé navíc půjde o film natočený kompletně IMAX kamerami a taky je to první snímek, na jehož premiéru se lístky do kina kupovaly rok dopředu a byly během chvíle beznadějně vyprodané po celém světě. A jestli tohle neznačí filmovou událost roku, tak já už vážně nevím.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice získala dotaci na rezidenční místo v oboru pediatrie. V Uherském Hradišti se uskuteční tradiční festival ekologie a ochrany přírody a rally sprint Kopná ovládl Březík.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice získala státní dotaci na tzv. Rezidenční místo v oboru pediatrie. Finanční podpora umožní vzdělání mladého lékaře přímo v nemocnici v rámci specializační přípravy a zároveň má pomoci zajistit dostupnou dětskou péči i do budoucna. Podle vedení nemocnice jde o důležitou investici do budoucnosti regionálního zdravotnictví i stabilizace pediatrického oddělení. Kroměřížská nemocnice loni hospitalizovala téměř 2,5 tisíce dětských pacientů a dlouhodobě podporuje pobyt rodičů s dětmi během léčby.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Uherské Hradiště ožije festivalem ekologie a ochrany přírody, týká se to také tebe. Čtyřdenní akce nabídne od 11. do 14. června výstavy, přednášky, workshopy, filmové projekce i program pro děti a školy. Novinkou letošního ročníku bude otevřená tvůrčí výzva, jejímž výsledkem bude společná audiovizuální výstava v Redutě. Festival doplní také Bleší trh, svap rostlin a knih nebo diskuze o ekologii a udržitelném životním stylu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se uskuteční odborná konference zaměřená na dostupnost bydlení a rozvoj bytové výstavby ve Zlínském kraji. V Baťově institutu budou politici, odborníci i zástupci developerů diskutovat o tom, jak urychlit výstavbu bytů a zlepšit dostupnost bydlení v regionu. Tématem budou také nájemní byty nebo moderní metody výstavby. Konference se uskuteční ve čtvrtek 11. června a zúčastnit se jí může i veřejnost. Vstup je po předchozí registraci zdarma.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Motoristé mají za sebou letošní rally sprint Kopná na Zlínsku. V tradiční soutěži se sídlem ve Slušovicích zvítězil Adam Březík se Škodou Fabia RS Rally 2. Rally sprint Kopná patří mezi nejvýznamnější motoristické podniky ve Zlínském kraji a je součástí českého rally sprintového šampionátu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž. Flow Rider. Alexander, girl, I know what you like.

0: Rádio Kroměříž.
1: Slabé stránky. Neradi to přiznáváme, ale máme je všichni. Někdo se rychle naštve, na někoho není úplně spoleh, někdo je naopak až moc opatrný a zodpovědný, někdo zapomíná na věci, někdo chodí pozdě. Myslím, že nikdo z nás není dokonalý a sem tam je zdravé si to o sobě přiznat, že nejsme dokonalí a jsme prostě jenom lidi. Třeba má slabá stránka je dochvilnost a věčně všude chodím na poslední chvíli, anebo pár minutek po. Pak taky sem tam neposlouchám, co mi lidi říkají a hodím se do takového módu mimo záznam. No a pak nastává ta situace, to jsi mi ale neříkala. No a ono ejhle. Ale hold, někdy se těchto stránek nejde jen tak zbavit, ale pokud to opravdu tak je, tak si myslím, že přiznat si je, přijmout je a sem tam se za ně omluvit, je takové menší vítězství v boji proti nim a je to prostě ukázka, že jsme jenom lidi. Tak na to příště pamatujte.
2: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Obyvatelé a řidiči na Holešovsku se letos dočkají výrazného zlepšení stavu silniční sítě. Ředitelství silnic a dálnic investuje do plošné obnovy povrchu krajských komunikací druhé a třetí třídy. Státní podnik na tyto opravy vyčlenil prostředky přímo z rozpočtu určeného na výstavbu dálnice D49 mezi Hulínem a Frištákem. Nový koberec dostane celkem 28 úseků o celkové délce téměř 40 kilometrů. Důvodem této masivní rekonstrukce je skutečnost, že dotčené krajské silnice sloužily v uplynulých letech jako objízdné a přístupové trasy pro těžkou techniku a zvýšený provoz spojený právě se stavbou nové dálnice.
2: Richarde, co děláš?
3: Spravuju ti to světlo.
2: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
3: Ale prosím tě, koho bysme volali?
2: No, vidíš, co jsem ti říkala?
4: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
5: Rádio Kroměříž, jsme si blízko.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také Svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce šetřit pitnou vodu. Uherské Hradiště zmodernizuje hřiště v rybárnách a kroměřiští elefant sbírají zkušenosti v první sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž vybuduje nádrže na dešťovou vodu ve středisku volného času Šipka a v útulku Čápka. Zachycená voda bude sloužit například k zalévání zahrady nebo úklidu areálu. Město očekává výraznou úsporu pitné vody. Projekt za téměř 1,5 milionu korun podpoří evropské fondy a práce mají probíhat od července do října letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dětské a sportovní hřiště v uherskohradišťské místní části Rybárna projde modernizací. Město nechá vyměnit pískové i asfaltové povrchy za nové bezpečnostní plochy z lité pryže a doplní také nové sportovní prvky. Obnovy se dočká dětské hřiště i vedlejší sportoviště. Práce za téměř 2,5 milionu korun mají být hotové do konce září.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice budují nové zázemí sportovního areálu Trávníky. Ve sportovním areálu Trávníky v Otrokovicích vzniká nové sociální zázemí pro sportovce i návštěvníky. Součástí nového modulárního objektu budou šatny, sprchy, toalety i oddělené zázemí pro ženy i muže. Stavba za téměř 3 miliony korun má zlepšit podmínky v jednom z nejvyužívanějších sportovních areálů ve městě. Dokončení projektu je plánováno v průběhu letošního léta.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Americký fotbal si získává fanoušky i v Kroměříži. Tým Kroměříž Elefants letos odehrál svou první mistrovskou sezónu v rámci soutěží České asociace amerického fotbalu. Domácí zápasy na atletickém stadionu přilákaly stovky diváků a klub pokračuje v budování hráčské základny i zázemí. Pro kroměřížský tým jde především o sbírání zkušeností a další rozvoj tohoto sportu v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Nikola Hlaváčová. Dneska máme čtvrtek 11. června, kdy počasí nemá teď úplně náladu být letní a sluníčkové, ale to neznamená, že bychom si tento den neměli užít. Dnes mají svátek dvě u nás neobvyklá mužská jména, a to Bruno a Barnabáš. Bruno je jméno staroněmeckého původu, teda spíše jeho latinskou verzí a znamená v překladu hnědý, snědý, opálený. A v České republice jich máme pouhých 1100. Ještě menší zastoupení má u nás jméno Barnabáš, které je původem aramejské a pochází z Bible. Jeho význam je syn věštby a útěchy. A Barnabášů, jak už jsem říkala, je u nás jako šafránu, a to přesně 169. Já vám všem všude tam, kde posloucháte, přeji hezký den i přes pár kapek deště.
4: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
5: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
6: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice vybuduje akumulační nádrže pro zadržování dešťové vody ve středisku volného času Šipka a v areálu psího a kočičího útulku Čápka. Šipka ji využije k zalévání své zahrady a útulek kromě zálivky také k úklidu kotců. Ve středisku volného času Šipka bude vybudována nádrž o objemu 19 metrů krychlových a v útulku na Čápce, který provozují kroměřížské technické služby, nádrž s objemem 12 metrů krychlových. Podle projektové dokumentace by díky využití dešťové vody měly obě organizace celkem ročně uspořit zhruba 750 metrů krychlových pitné vody. Náklady na stavbu nádrží činí téměř 1,5 milionu korun. Více než milion korun ale pokryje evropská dotace. Práce jsou plánované na červenec až říjen letošního roku.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 11. června, kdy v tento den roku 1881 bylo poprvé otevřeno Národní divadlo v Praze premiérou Smetanovy Libuše. O 7 let později, roku 1888, byl v Praze založen Klub českých turistů. V roce 1955 při závodě 24 hodin Le Mans došlo k největšímu neštěstí v historii motosportu, když v důsledku hromadné srážky zahynul jeden závodník a 83 diváků a dalších 180 lidí bylo zraněno. A v tento den roku 1949 Emil Zátopek v Ostravě překonal světový rekord v běhu na 10 kilometrů. 11. června se narodili režisér Emil František Burian, herec Petr Kostka, britský herec Hugh Laurie nebo rychlobruslař Metoděj Hýlek. To byly události 11. června a já doufám, že ten dnešní proběhne podle vašich představ.
2: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Ty jsi pěkný dezolát.

se zachytí, ten bude mít záruku pravdový kvality a ty si pěkný dezolát. Tohle řekla ona, musíme tě sledovat a celý prostor je sledovaný příjemnými lidmi, kteří olizují šťávu tekoucí z konečků prstů.

0: celej žhavej.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice získala dotaci na rezidenční místo v oboru pediatrie. V Uherském Hradišti se uskuteční tradiční festival ekologie a ochrany přírody a rally sprint Kopná ovládl Březík.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Kroměřížská nemocnice získala státní dotaci na takzvané rezidenční místo v oboru pediatrie. Finanční podpora umožní vzdělání mladého lékaře přímo v nemocnici v rámci specializační přípravy a zároveň má pomoci zajistit dostupnou dětskou péči i do budoucna. Podle vedení nemocnice jde o důležitou investici do budoucnosti regionálního zdravotnictví i stabilizace pediatrického oddělení. Kroměřížská nemocnice loni hospitalizovala téměř 2,5 tisíce dětských pacientů a dlouhodobě podporuje pobyt rodičů s dětmi během léčby.
1: Uhersko Hradišťko.
2: Uherské Hradiště ožije festivalem ekologie a ochrany přírody, týká se to také tebe. Čtyřdenní akce nabídne od 11. do 14. června výstavy, přednášky, workshopy, filmové projekce i program pro děti a školy. Novinkou letošního ročníku bude otevřená tvůrčí výzva. Jejímž výsledkem bude společná audiovizuální výstava v Redutě. Festival doplní také Bleší trh, svap rostlin a knih nebo diskuze o ekologii a udržitelném životním stylu.
1: Zlínsko.
2: Ve Zlíně se uskuteční odborná konference zaměřená na dostupnost bydlení a rozvoj bytové výstavby ve Zlínském kraji. V Baťově institutu budou politici, odborníci i zástupci developerů diskutovat o tom, jak urychlit výstavbu bytů a zlepšit dostupnost bydlení v regionu. Tématem budou také nájemní byty nebo moderní metody výstavby. Konference se uskuteční ve čtvrtek 11. června a zúčastnit se jí může i veřejnost. Vstup je po předchozí registraci zdarma.
1: Rádio Kroměříž sport.
2: Motoristé mají za sebou letošní rally sprint Kopná na Zlínsku. V tradiční soutěži se sídlem ve Slušovicích zvítězil Adam Březík se Škodou Fabia RS Rally 2. Rally sprint Kopná patří mezi nejvýznamnější motoristické podniky ve Zlínském kraji a je součástí českého rally sprintového šampionátu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: na Rádiu Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Nikola Hlaváčová. Dneska máme čtvrtek 11. června, kdy počasí nemá teď úplně náladu být letní a sluníčkové, ale to neznamená, že bychom si tento den neměli užít. Dnes mají svátek dvě u nás neobvyklá mužská jména, a to Bruno a Barnabáš. Bruno je jméno staroněmeckého původu, teda spíše jeho latinskou verzí a znamená v překladu hnědý, snědý, opálený. A v České republice jich máme pouhých 1100. Ještě menší zastoupení má u nás jméno Barnabáš, které je původem aramejské a pochází z Bible. Jeho význam je syn věštby a útěchy. A Barnabášů, jak už jsem říkala, je u nás jako šafránu, a to přesně 169. Já vám všem všude tam, kde posloucháte, přeji hezký den i přes pár kapek deště.
0: Jsme si blíž i na Zlínsku.

0: Když střechu, tak z plechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rigrově náměstí. Uherskohradišťská nemocnice zve na tradiční den pro rodinu. A Barum Rally se blíží, přípravy pokračují.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rigrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zve rodiny s dětmi na tradiční den pro rodinu. Akce se uskuteční v sobotu 13. června o 14 hodin v areálu bývalého heliportu nemocnice a nabídne soutěže, hry, preventivní program i ukázky práce záchranářů a armády. Součástí programu budou také pohádkové příběhy pro děti, tombola nebo jízda na ponících. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří projekt Rok prevence.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Přípravy na letošní ročník Barum Czech Rally Zlín pokračují. Organizátoři jedné z nejvýznamnějších motoristických akcí v České republice postupně zveřejňují další informace k závodu, který tradičně přiláká špičkové domácí i zahraniční posádky. Barum Rally patří k nejvýznamnějším sportovním událostem ve Zlínském kraji a každoročně přitahuje 10 000 fanů.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

Metalinda. Nebo hovedá.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

ve světě autorit, kde vládne striktní.

ale stejně uteče. Proč se půjdeš na jinou školu? Nepůjdeš? No, půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš. Králové, zrbaš, zločinci.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zástupci 12 obcí Zlínského kraje a společnosti EGD podepsali memorandum k vedení velmi vysokého napětí mezi Slušovicemi a Slavičínem. Nová trasa bude dlouhá 25 km a vyhne se poutnímu místu Maleniska u Provodova. Právě jeho blízkost byla terčem kritiky původního návrhu. Vedení má posílit kapacitu sítě, zvýšit spolehlivost dodávek elektřiny a připravit region na další rozvoj. Stavba za více než 400 milionů korun by mohla začít kolem roku 2030.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
3: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
4: A proč?
3: To nevím.
4: A proč?
2: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
5: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá Rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
2: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
6: Richarde, co děláš?
7: Spravuju ti to světlo.
6: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
7: Ale prosím tě, koho bysme volali?
6: No, vidíš, co jsem ti říkala?
8: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže Kroměříž. Hlavně v klidu.
9: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž bude mít další veřejná pítka. Uherskohradišťská nemocnice zve na tradiční den pro rodinu. A otrokovičtí veslaři vyhráli primátorky.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na čtyřech místech v Kroměříži budou nové veřejné zdroje pitné vody. Pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí. Další vzniká u odpočívadla poblíž letiště a nové přibude také ve Vodní ulici. Projekt vznikl díky participativnímu rozpočtu Vaše Kroměříž. Město do realizace investuje zhruba 400 tisíc korun a chce lidem nabídnout možnost osvěžení během horkých letních dnů.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zve rodiny s dětmi na tradiční den pro rodinu. Akce se uskuteční v sobotu 13. června o 14 hodin v areálu bývalého heliportu nemocnice a nabídne soutěže, hry, preventivní program i ukázky práce záchranářů a armády. Součástí programu budou také pohádkové příběhy pro děti, tombola nebo jízda na ponících. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří projekt Rok prevence.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro rodiny, seniory i zaměstnance. V ulici Družstevní má vzniknout nový městský bytový dům s 12 byty a další výstavba se plánuje také v blízkosti vlakového nádraží. Město zároveň odkoupilo budovu České pošty v centru. Díky přesunu některých služeb do této budovy by mohly v uvolněných prostorách vzniknout další městské byty. Podle vedení města patří dostupné bydlení mezi hlavní priority pro budoucí rozvoj Luhačovic.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Mladí veslaři z Otrokovic zaznamenali mimořádný úspěch na prestižních pražských primátorkách. Posádka starších žáků dokázala zvítězit ve své kategorii a vybojovala zlaté medaile na nejstarším a nejvýznamnějším veslařském závodě v České republice. Úspěch otrokovických závodníků potvrzuje kvalitní práci místního klubu a řadí mladé sportovce mezi republikovou špičku ve své věkové kategorii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Už letos v létě dorazí do kin nový film Christophera Nolana a tentokrát to bude poprvé v jeho kariéře čistokrevná fantasy. Nebyl by to ale Nolan, aby i v příběhu italského krále Odyssea nenašel zrnko realismu. Odysseův příběh zná snad každý, kdo se někdy prošel okolo učiva pro základní školy. Homérův epos vypráví o italském králi, který přelstil obranu nedobytné Troji, jeho cesta zpět domů se však protáhla na dlouhých, strastiplných a zdánlivě nekonečných 10 let. Během níž se střetl s mnoha nadpřirozenými nepřáteli a musel čelit i hněvu bohů. Dosud není jasné, jak moc věrný Nolan Homérovu dílu zůstane a zda se dočkáme všech štací, které epos popisuje. Rozhodně ale dojde na ostrov obrů i kyklopů, které odhaluje i čerstvá upoutávka, dělící pozornost na epické putování italského lídra a jeho mužů a na jeho choť, která čelí mnohým nápadníkům, kteří by se rádi ujali království Itaka. Do kin dorazí Odyssea již za 2 měsíce, a to 16. července. Poprvé navíc půjde o film natočený kompletně IMAX kamerami a taky je to první snímek, na jehož premiéru se lístky do kina kupovaly rok dopředu a byly během chvíle beznadějně vyprodané po celém světě. A jestli tohle neznačí filmovou událost roku, tak já už vážně nevím.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homerstav stavební firma, M-Service prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Kapela Portles je vám stále blíž. Zdravíme Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Obyvatelé a řidiči na Holešovsku se letos dočkají výrazného zlepšení stavu silniční sítě. Ředitelství silnic a dálnic investuje do plošné obnovy povrchu krajských komunikací 2. a 3. třídy. Státní podnik na tyto opravy vyčlenil prostředky přímo z rozpočtu určeného na výstavbu dálnice D49 mezi Hulínem a Frištákem. Nový koberec dostane celkem 28 úseků o celkové délce téměř 40 kilometrů. Důvodem této masivní rekonstrukce je skutečnost, že dotčené krajské silnice sloužily v uplynulých letech jako objízdné a přístupové trasy pro těžkou techniku a zvýšený provoz spojený právě se stavbou nové dálnice.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.

0: Rádio Kroměříž.
1: Slabé stránky. Neradi to přiznáváme, ale máme je všichni. Někdo se rychle naštve, na někoho není úplně spoleh, někdo je naopak až moc opatrný a zodpovědný, někdo zapomíná na věci, někdo chodí pozdě. Myslím, že nikdo z nás není dokonalý a sem tam je zdravé si to o sobě přiznat, že nejsme dokonalí a jsme prostě jenom lidi. Třeba má slabá stránka je dochvilnost a věčně všude chodím na poslední chvíli, anebo pár minutek po. Pak taky sem tam neposlouchám, co mi lidi říkají a hodím se do takového módu mimo záznam. No a pak nastává ta situace, to jsi mi ale neříkala. No a ono ejhle. Ale hold, někdy se těchto stránek nejde jen tak zbavit, ale pokud to opravdu tak je, tak si myslím, že přiznat si je, přijmout je a sem tam se za ně omluvit, je takové menší vítězství v boji proti nim a je to prostě ukázka, že jsme jenom lidi. Tak na to příště pamatujte.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rigrově náměstí. Uherskohradišťská nemocnice zve na tradiční den pro rodinu. A Barum Rally se blíží, přípravy pokračují.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rigrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zve rodiny s dětmi na tradiční den pro rodinu. Akce se uskuteční v sobotu 13. června o 14 hodin v areálu bývalého heliportu nemocnice a nabídne soutěže, hry, preventivní program i ukázky práce záchranářů a armády. Součástí programu budou také pohádkové příběhy pro děti, tombola nebo jízda na ponících. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří projekt Rok prevence.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Přípravy na letošní ročník Barumček Rally Zlín pokračují. Organizátoři jedné z nejvýznamnějších motoristických akcí v České republice postupně zveřejňují další informace k závodu, který tradičně přiláká špičkové domácí i zahraniční posádky. Barum Rally patří k nejvýznamnějším sportovním událostem ve Zlínském kraji a každoročně přitahuje 10 000 fanoušků motoristického sportu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také Svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Sem? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

Metalinda. Nebo hovedá.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice vybuduje akumulační nádrže pro zadržování dešťové vody ve středisku volného času Šipka a v areálu psího a kočičího útulku Čápka. Šipka ji využije k zalévání své zahrady a útulek kromě zálivky také k úklidu kotců. Ve středisku volného času Šipka bude vybudována nádrž o objemu 19 metrů krychlových a v útulku na Čápce, který provozují kroměřížské technické služby, nádrž s objemem 12 metrů krychlových. Podle projektové dokumentace by díky využití dešťové vody měly obě organizace celkem ročně uspořit zhruba 750 metrů krychlových pitné vody. Náklady na stavbu nádrží činí téměř 1,5 milionu korun. Více než milion korun ale pokryje evropská dotace. Práce jsou plánované na červenec až říjen letošního roku.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web Alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.
4: Společnost VAPE Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu Romana @vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.
0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 11. června, kdy v tento den roku 1881 bylo poprvé otevřeno Národní divadlo v Praze premiérou Smetanovy Libuše. O 7 let později, roku 1888, byl v Praze založen Klub českých turistů. V roce 1955 při závodě 24 hodin Le Mans došlo k největšímu neštěstí v historii motosportu, když v důsledku hromadné srážky zahynul jeden závodník a 83 diváků a dalších 180 lidí bylo zraněno. A v tento den roku 1949 Emil Zátopek v Ostravě překonal světový rekord v běhu na 10 kilometrů. 11. června se narodili režisér Emil František Burian, herec Petr Kostka, britský herec Hugh Laurie nebo rychlobruslař Metoděj Hýlek. To byly události 11. června a já doufám, že ten dnešní proběhne podle vašich představ.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž bude mít další veřejná pítka. Uherskohradišťská nemocnice zve na tradiční den pro rodinu. A otrokovičtí veslaři vyhráli primátorky.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na čtyřech místech v Kroměříži budou nové veřejné zdroje pitné vody. Pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí. Další vzniká u odpočívadla poblíž letiště a nové přibude také ve Vodní ulici. Projekt vznikl díky participativnímu rozpočtu Vaše Kroměříž. Město do realizace investuje zhruba 400 tisíc korun a chce lidem nabídnout možnost osvěžení během horkých letních dnů.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zve rodiny s dětmi na tradiční den pro rodinu. Akce se uskuteční v sobotu 13. června o 14 hodin v areálu bývalého heliportu nemocnice a nabídne soutěže, hry, preventivní program i ukázky práce záchranářů a armády. Součástí programu budou také pohádkové příběhy pro děti, tombola nebo jízda na ponících. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří projekt Rok prevence.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro rodiny, seniory i zaměstnance. V ulici Družstevní má vzniknout nový městský bytový dům s 12 byty a další výstavba se plánuje také v blízkosti vlakového nádraží. Město zároveň odkoupilo budovu České pošty v centru. Díky přesunu některých služeb do této budovy by mohly v uvolněných prostorách vzniknout další městské byty. Podle vedení města patří dostupné bydlení mezi hlavní priority pro budoucí rozvoj Luhačovic.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Mladí veslaři z Otrokovic zaznamenali mimořádný úspěch na prestižních pražských primátorkách. Posádka starších žáků dokázala zvítězit ve své kategorii a vybojovala zlaté medaile na nejstarším a nejvýznamnějším veslařském závodě v České republice. Úspěch otrokovických závodníků potvrzuje kvalitní práci místního klubu a řadí mladé sportovce mezi republikovou špičku ve své věkové kategorii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Nikola Hlaváčová. Dneska máme čtvrtek 11. června, kdy počasí nemá teď úplně náladu být letní a sluníčkové, ale to neznamená, že bychom si tento den neměli užít. Dnes mají svátek dvě u nás neobvyklá mužská jména, a to Bruno a Barnabáš. Bruno je jméno staroněmeckého původu, teda spíše jeho latinskou verzí a znamená v překladu hnědý, snědý, opálený. A v České republice jich máme pouhých 1100. Ještě menší zastoupení má u nás jméno Barnabáš, které je původem aramejské a pochází z Bible. Jeho význam je syn věštby a útěchy. A Barnabášů, jak už jsem říkala, je u nás jako šafránu, a to přesně 169. Já vám všem všude tam, kde posloucháte, přeji hezký den, i přes pár kapek deště.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav stavební firma, M-Service prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
4: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko. 107 Zlínsko. A 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rigrově náměstí. Uherskohradišťská nemocnice zve na tradiční den pro rodinu a Barum Rally se blíží, přípravy pokračují.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rigrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zve rodiny s dětmi na tradiční den pro rodinu. Akce se uskuteční v sobotu 13. června od 14 hodin v areálu bývalého heliportu nemocnice a nabídne soutěže, hry, preventivní program i ukázky práce záchranářů a armády. Součástí programu budou také pohádkové příběhy pro děti, tombola nebo jízda na ponících. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří projekt Rok prevence.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Přípravy na letošní ročník Barumček Rally Zlín pokračují. Organizátoři jedné z nejvýznamnějších motoristických akcí v České republice postupně zveřejňují další informace k závodu, který tradičně přiláká špičkové domácí i zahraniční posádky. Barum Rally patří k nejvýznamnějším sportovním událostem ve Zlínském kraji a každoročně přitahuje 10 000 fanoušků motoristického sportu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá Rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž. Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
4: Sem? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Metta Linda. Nebo hovega.sk. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: www.radiokroměříž.cz.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: CZ. Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zástupci 12 obcí Zlínského kraje a společnosti EGD podepsali memorandum k vedení velmi vysokého napětí mezi Slušovicemi a Slavičínem. Nová trasa bude dlouhá 25 km a vyhne se poutnímu místu Maleniska u Provodova. Právě jeho blízkost byla terčem kritiky původního návrhu. Vedení má posílit kapacitu sítě, zvýšit spolehlivost dodávek elektřiny a připravit region na další rozvoj. Stavba

0: Za více než 400 milionů korun by mohla začít kolem roku 2030.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Společnost Vape Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu romana.mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž bude mít další veřejná pítka. Uherskohradišťská nemocnice zve na tradiční den pro rodinu. A otrokovičtí veslaři vyhráli primátorky.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na čtyřech místech v Kroměříži budou nové veřejné zdroje pitné vody. Pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí. Další vzniká u odpočívadla poblíž letiště a nové přibude také ve Vodní ulici. Projekt vznikl díky participativnímu rozpočtu vaše Kroměříž. Město do realizace investuje zhruba 400 000 korun a chce lidem nabídnout možnost osvěžení během horkých letních dnů.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zve rodiny s dětmi na tradiční den pro rodinu. Akce se uskuteční v sobotu 13. června o 14 hodin v areálu bývalého heliportu nemocnice a nabídne soutěže, hry, preventivní program i ukázky práce záchranářů a armády. Součástí programu budou také pohádkové příběhy pro děti, tombola nebo jízda na ponících. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří projekt Rok prevence.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro rodiny, seniory i zaměstnance. V ulici Družstevní má vzniknout nový městský bytový dům s 12 byty a další výstavba se plánuje také v blízkosti vlakového nádraží. Město zároveň odkoupilo budovu České pošty v centru. Díky přesunu některých služeb do této budovy by mohly v uvolněných prostorách vzniknout další městské byty. Podle vedení města patří dostupné bydlení mezi hlavní priority pro budoucí rozvoj Luhačovic.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Mladí veslaři z Otrokovic zaznamenali mimořádný úspěch na prestižních pražských primátorkách. Posádka starších žáků dokázala zvítězit ve své kategorii a vybojovala zlaté medaile na nejstarším a nejvýznamnějším veslařském závodě v České republice. Úspěch otrokovických závodníků potvrzuje kvalitní práci místního klubu a řadí mladé sportovce mezi republikovou špičku ve své věkové kategorii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Slabé stránky. Neradi to přiznáváme, ale máme je všichni. Někdo se rychle naštve, na někoho není úplně spoleh, někdo je naopak až moc opatrný a zodpovědný, někdo zapomíná na věci, někdo chodí pozdě. Myslím, že nikdo z nás není dokonalý a sem tam je zdravé si to o sobě přiznat, že nejsme dokonalí a jsme prostě jenom lidi. Třeba má slabá stránka je dochvilnost a věčně všude chodím na poslední chvíli, anebo pár minutek po. Pak taky sem tam neposlouchám, co mi lidi říkají a hodím se do takového módu mimo záznam. No a pak nastává ta situace, to jsi mi ale neříkala. No a ono ejhle. Ale hold, někdy se těchto stránek nejde jen tak zbavit, ale pokud to opravdu tak je, tak si myslím, že přiznat si je, přijmout je a sem tam se za ně omluvit je takové menší vítězství v boji proti nim a je to prostě ukázka, že jsme jenom lidi. Tak na to příště pamatujte.
0: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
2: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Obyvatelé a řidiči na Holešovsku se letos dočkají výrazného zlepšení stavu silniční sítě. Ředitelství silnic a dálnic investuje do plošné obnovy povrchu krajských komunikací druhé a třetí třídy. Státní podnik na tyto opravy vyčlenil prostředky přímo z rozpočtu určeného na výstavbu dálnice D49 mezi Hulínem a Frištákem. Nový koberec dostane celkem 28 úseků o celkové délce téměř 40 kilometrů. Důvodem této masivní rekonstrukce je skutečnost, že dotčené krajské silnice sloužily v uplynulých letech jako objízdné a přístupové trasy pro těžkou techniku a zvýšený provoz spojený právě se stavbou nové dálnice.

Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
1: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rigrově náměstí. Uherskohradišťská nemocnice zve na tradiční den pro rodinu. A Barum Rally se blíží, přípravy pokračují.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rigrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zve rodiny s dětmi na tradiční den pro rodinu. Akce se uskuteční v sobotu 13. června od 14 hodin v areálu bývalého heliportu nemocnice a nabídne soutěže, hry, preventivní program i ukázky práce záchranářů a armády. Součástí programu budou také pohádkové příběhy pro děti, tombola nebo jízda na ponících. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří projekt Rok prevence.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Přípravy na letošní ročník Barumček Rally Zlín pokračují. Organizátoři jedné z nejvýznamnějších motoristických akcí v České republice postupně zveřejňují další informace k závodu, který tradičně přiláká špičkové domácí i zahraniční posádky. Barum Rally patří k nejvýznamnějším sportovním událostem ve Zlínském kraji a každoročně přitahuje 10 000 fanoušků motoristického sportu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Už letos v létě dorazí do kin nový film Christophera Nolana a tentokrát to bude poprvé v jeho kariéře čistokrevná fantasy. Nebyl by to ale Nolan, aby i v příběhu italského krále Odyssea nenašel zrnko realismu. Odysseův příběh zná snad každý, kdo se někdy prošel okolo učiva pro základní školy. Homérův epos vypráví o italském králi, který přelstil obranu nedobytné Troji, jeho cesta zpět domů se však protáhla na dlouhých, strastiplných a zdánlivě nekonečných 10 let. Během níž se střetl s mnoha nadpřirozenými nepřáteli a musel čelit i hněvu bohů. Dosud není jasné, jak moc věrný Nolan Homérovu dílu zůstane a zda se dočkáme všech štací, které epos popisuje. Rozhodně ale dojde na ostrov obrů i kyklopů, které odhaluje i čerstvá upoutávka, dělící pozornost na epické putování italského lídra a jeho mužů a na jeho choť, která čelí mnohým nápadníkům, kteří by se rádi ujali království Itaka. Do kin dorazí Odyssea již za 2 měsíce, a to 16. července. Poprvé navíc půjde o film natočený kompletně IMAX kamerami a taky je to první snímek, na jehož premiéru se lístky do kina kupovaly rok dopředu a byly během chvíle beznadějně vyprodané po celém světě. A jestli tohle neznačí filmovou událost roku, tak já už vážně nevím.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

0: Metalinda. Nebo hovedá.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Společnost VAPE Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu Romana .mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.
1: I na Hradišsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice vybuduje akumulační nádrže pro zadržování dešťové vody ve středisku volného času Šipka a v areálu psího a kočičího útulku Čápka. Šipka ji využije k zalévání své zahrady a útulek kromě zálivky také k

0: Lukotců. Ve středisku volného času Šipka bude vybudována nádrž o objemu 19 metrů krychlových a v útulku Na Čápce, který provozují kroměřížské technické služby, nádrž s objemem 12 metrů krychlových. Podle projektové dokumentace by díky využití dešťové vody měly obě organizace celkem ročně uspořit zhruba 750 metrů krychlových pitné vody. Náklady na stavbu nádrží činí téměř 1,5 milionu korun. Více než milion korun ale pokryje evropská dotace. Práce jsou plánované na červenec až říjen letošního roku.
1: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
3: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web Alutex. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.
4: I na Zlínsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: Richarde, co děláš?
1: Spravuju ti to světlo.
0: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
0: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž bude mít další veřejná pítka. Uherskohradišťská nemocnice zve na tradiční den pro rodinu. A otrokovičtí veslaři vyhráli primátorky.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na čtyřech místech v Kroměříži budou nové veřejné zdroje pitné vody. Pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí. Další vzniká u odpočívadla poblíž letiště a nové přibude také ve Vodní ulici. Projekt vznikl díky participativnímu rozpočtu Vaše Kroměříž. Město do realizace investuje zhruba 400 tisíc korun a chce lidem nabídnout možnost osvěžení během horkých letních dnů.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zve rodiny s dětmi na tradiční den pro rodinu. Akce se uskuteční v sobotu 13. června o 14 hodin v areálu bývalého heliportu nemocnice a nabídne soutěže, hry, preventivní program i ukázky práce záchranářů a armády. Součástí programu budou také pohádkové příběhy pro děti, tombola nebo jízda na ponících. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří projekt Rok prevence.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro rodiny, seniory i zaměstnance. V ulici Družstevní má vzniknout nový městský bytový dům s 12 byty a další výstavba se plánuje také v blízkosti vlakového nádraží. Město zároveň odkoupilo budovu České pošty v centru. Díky přesunu některých služeb do této budovy by mohly v uvolněných prostorách vzniknout další městské byty. Podle vedení města patří dostupné bydlení mezi hlavní priority pro budoucí rozvoj Luhačovic.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Mladí veslaři z Otrokovic zaznamenali mimořádný úspěch na prestižních pražských primátorkách. Posádka starších žáků dokázala zvítězit ve své kategorii a vybojovala zlaté medaile na nejstarším a nejvýznamnějším veslařském závodě v České republice. Úspěch otrokovických závodníků potvrzuje kvalitní práci místního klubu a řadí mladé sportovce mezi republikovou špičku ve své věkové kategorii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, tady je Bořík z kapely 44 v klidu. Zdravím vás z Zvolen Rádia Kroměříž a přejeme vám krásný den.

0: Společnost Vape Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu romana.mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.
1: Megahity Rádia Kroměříž. I teď to nejlepší z milénia.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Když střechu, tak splechu. Tato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
5: Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rigrově náměstí. Uherskohradišťská nemocnice zve na tradiční den pro rodinu. A Barum Rally se blíží, přípravy pokračují.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rigrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zve rodiny s dětmi na tradiční den pro rodinu. Akce se uskuteční v sobotu 13. června od 14 hodin v areálu bývalého heliportu nemocnice a nabídne soutěže, hry, preventivní program i ukázky práce záchranářů a armády. Součástí programu budou také pohádkové příběhy pro děti, tombola nebo jízda na ponících. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří projekt Rok prevence.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Přípravy na letošní ročník Barumček Rally Zlín pokračují. Organizátoři jedné z nejvýznamnějších motoristických akcí v České republice postupně zveřejňují další informace k závodu, který tradičně přiláká špičkové domácí i zahraniční posádky. Barum Rally patří k nejvýznamnějším sportovním událostem ve Zlínském kraji a každoročně přitahuje 10 000 fanoušků motoristického sportu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé.

Metalinda. Nebo hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník Slévar. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.
2: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
1: Společnost VAPE Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu romana.mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž bude mít další veřejná pítka. Uherskohradišťská nemocnice zve na tradiční den pro rodinu. A otrokovičtí veslaři vyhráli primátorky.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na čtyřech místech v Kroměříži budou nové veřejné zdroje pitné vody. Pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí. Další vzniká u odpočívadla poblíž letiště a nové přibude také ve Vodní ulici. Projekt vznikl díky participativnímu rozpočtu Vaše Kroměříž. Město do realizace investuje zhruba 400 tisíc korun a chce lidem nabídnout možnost osvěžení během horkých letních dnů.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zve rodiny s dětmi na tradiční den pro rodinu. Akce se uskuteční v sobotu 13. června o 14 hodin v areálu bývalého heliportu nemocnice a nabídne soutěže, hry, preventivní program i ukázky práce záchranářů a armády. Součástí programu budou také pohádkové příběhy pro děti, tombola nebo jízda na ponících. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří projekt Rok prevence.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro rodiny, seniory i zaměstnance. V ulici Družstevní má vzniknout nový městský bytový dům s 12 byty a další výstavba se plánuje také v blízkosti vlakového nádraží. Město zároveň odkoupilo budovu České pošty v centru. Díky přesunu některých služeb do této budovy by mohly v uvolněných prostorách vzniknout další městské byty. Podle vedení města patří dostupné bydlení mezi hlavní priority pro budoucí rozvoj Luhačovic.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Mladí veslaři z Otrokovic zaznamenali mimořádný úspěch na prestižních pražských primátorkách. Posádka starších žáků dokázala zvítězit ve své kategorii a vybojovala zlaté medaile na nejstarším a nejvýznamnějším veslařském závodě v České republice. Úspěch otrokovických závodníků potvrzuje kvalitní práci místního klubu a řadí mladé sportovce mezi republikovou špičku ve své věkové kategorii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Už letos v létě dorazí do kin nový film Christophera Nolana a tentokrát to bude poprvé v jeho kariéře čistokrevná fantasy. Nebyl by to ale Nolan, aby i v příběhu italského krále Odyssea nenašel zrnko realismu. Odysseův příběh zná snad každý, kdo se někdy prošel okolo učiva pro základní školy. Homérův epos vypráví o italském králi, který přelstil obranu nedobytné Troji, jeho cesta zpět domů se však protáhla na dlouhých, strastiplných a zdánlivě nekonečných 10 let. Během níž se střetl s mnoha nadpřirozenými nepřáteli a musel čelit i hněvu bohů. Dosud není jasné, jak moc věrný Nolan Homérovu dílu zůstane a zda se dočkáme všech štací, které epos popisuje. Rozhodně ale dojde na ostrov obrů i kyklopů, které odhaluje i čerstvá upoutávka, dělící pozornost na epické putování italského lídra a jeho mužů a na jeho choť, která čelí mnohým nápadníkům, kteří by se rádi ujali království Itaka. Do kin dorazí Odyssea již za 2 měsíce, a to 16. července. Poprvé navíc půjde o film natočený kompletně IMAX kamerami a taky je to první snímek, na jehož premiéru se lístky do kina kupovaly rok dopředu a byly během chvíle beznadějně vyprodané po celém světě. A jestli tohle neznačí filmovou událost roku, tak já už vážně nevím.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

0: Star. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rigrově náměstí. Uherskohradišťská nemocnice zve na tradiční den pro rodinu. A Barum Rally se blíží, přípravy pokračují.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rigrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zve rodiny s dětmi na tradiční den pro rodinu. Akce se uskuteční v sobotu 13. června o 14 hodin v areálu bývalého heliportu nemocnice a nabídne soutěže, hry, preventivní program i ukázky práce záchranářů a armády. Součástí programu budou také pohádkové příběhy pro děti, tombola nebo jízda na ponících. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří projekt Rok prevence.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Přípravy na letošní ročník Barumček Rally Zlín pokračují. Organizátoři jedné z nejvýznamnějších motoristických akcí v České republice postupně zveřejňují další informace k závodu, který tradičně přiláká špičkové domácí i zahraniční posádky. Barum Rally patří k nejvýznamnějším sportovním událostem ve Zlínském kraji a každoročně přitahuje 10 000 fanoušků motoristického sportu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích naší čisté mysli, strach oblaší před všem.

známek, než má jménu básník šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav stavební firma, M-Service prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
2: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
3: Je 10.05.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu.
5: Cukr

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také Svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Ada.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž bude mít další veřejná pítka. Uherskohradišťská nemocnice zve na tradiční den pro rodinu. A otrokovičtí veslaři vyhráli primátorky.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Na čtyřech místech v Kroměříži budou nové veřejné zdroje pitné vody. Pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí. Další vzniká u odpočívadla poblíž letiště a nové přibude také ve Vodní ulici. Projekt vznikl díky participativnímu rozpočtu Vaše Kroměříž. Město do realizace investuje zhruba 400 tisíc korun a chce lidem nabídnout možnost osvěžení během horkých letních dnů.
1: Uherskohradišťsko.
2: Uherskohradišťská nemocnice zve rodiny s dětmi na tradiční den pro rodinu. Akce se uskuteční v sobotu 13. června o 14 hodin v areálu bývalého heliportu nemocnice a nabídne soutěže, hry, preventivní program i ukázky práce záchranářů a armády. Součástí programu budou také pohádkové příběhy pro děti, tombola nebo jízda na ponících. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří projekt Rok prevence.
1: Zlínsko.
2: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro rodiny, seniory i zaměstnance. V ulici Družstevní má vzniknout nový městský bytový dům s 12 byty a další výstavba se plánuje také v blízkosti vlakového nádraží. Město zároveň odkoupilo budovu České pošty v centru. Díky přesunu některých služeb do této budovy by mohly v uvolněných prostorách vzniknout další městské byty. Podle vedení města patří dostupné bydlení mezi hlavní priority pro budoucí rozvoj Luhačovic.
1: Rádio Kroměříž Sport.
2: Mladí veslaři z Otrokovic zaznamenali mimořádný úspěch na prestižních pražských primátorkách. Posádka starších žáků dokázala zvítězit ve své kategorii a vybojovala zlaté medaile na nejstarším a nejvýznamnějším veslařském závodě v České republice. Úspěch otrokovických závodníků potvrzuje kvalitní práci místního klubu a řadí mladé sportovce mezi republikovou špičku ve své věkové kategorii.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Už letos v létě dorazí do kin nový film Christophera Nolana a tentokrát to bude poprvé v jeho kariéře čistokrevná fantasy. Nebyl by to ale Nolan, aby i v příběhu italského krále Odyssea nenašel zrnko realismu. Odysseův příběh zná snad každý, kdo se někdy prošel okolo učiva pro základní školy. Homérův epos vypráví o italském králi, který přelstil obranu nedobytné Troji, jeho cesta zpět domů se však protáhla na dlouhých, strastiplných a zdánlivě nekonečných 10 let. Během níž se střetl s mnoha nadpřirozenými nepřáteli a musel čelit i hněvu bohů. Dosud není jasné, jak moc věrný Nolan Homérovu dílu zůstane a zda se dočkáme všech štací, které epos popisuje. Rozhodně ale dojde na ostrov obrů i kyklopů, které odhaluje i čerstvá upoutávka, dělící pozornost na epické putování italského lídra a jeho mužů a na jeho choť, která čelí mnohým nápadníkům, kteří by se rádi

0: Piráti ujali království Ithaka. Do kin dorazí Odysea již za 2 měsíce, a to 16. července. Poprvé navíc půjde o film natočený kompletně IMAX kamerami. A taky je to první snímek, na jehož premiéru se lístky do kina kupovaly rok dopředu. A byly během chvíle beznadějně vyprodané po celém světě. A jestli tohle neznačí filmovou událost roku, tak já už vážně nevím.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rigrově náměstí. Uherskohradišťská nemocnice zve na tradiční den pro rodinu a Barum Rally se blíží, přípravy pokračují.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rigrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zve rodiny s dětmi na tradiční den pro rodinu. Akce se uskuteční v sobotu 13. června od 14 hodin v areálu bývalého heliportu nemocnice a nabídne soutěže, hry, preventivní program i ukázky práce záchranářů a armády. Součástí programu budou také pohádkové příběhy pro děti, tombola nebo jízda na ponících. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří projekt Rok prevence.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, sport.
1: Přípravy na letošní ročník Barum Czech Rally Zlín pokračují. Organizátoři jedné z nejvýznamnějších motoristických akcí v České republice postupně zveřejňují další informace k závodu, který tradičně přiláká špičkové domácí i zahraniční posádky. Barum Rally patří k nejvýznamnějším sportovním událostem ve Zlínském kraji a každoročně přitahuje 10 000 fanoušků motoristického sportu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž bude mít další veřejná pítka. Uherskohradišťská nemocnice zve na tradiční den pro rodinu. A otrokovičtí veslaři vyhráli primátorky.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Na čtyřech místech v Kroměříži budou nové veřejné zdroje pitné vody. Pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí. Další vzniká u odpočívadla poblíž letiště a nové přibude také ve Vodní ulici. Projekt vznikl díky participativnímu rozpočtu Vaše Kroměříž. Město do realizace investuje zhruba 400 tisíc korun a chce lidem nabídnout možnost osvěžení během horkých letních dnů.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zve rodiny s dětmi na tradiční den pro rodinu. Akce se uskuteční v sobotu 13. června o 14 hodin v areálu bývalého heliportu nemocnice a nabídne soutěže, hry, preventivní program i ukázky práce záchranářů a armády. Součástí programu budou také pohádkové příběhy pro děti, tombola nebo jízda na ponících. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří projekt Rok prevence.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro rodiny, seniory i zaměstnance. V ulici Družstevní má vzniknout nový městský bytový dům s 12 byty a další výstavba se plánuje také v blízkosti vlakového nádraží. Město zároveň odkoupilo budovu České pošty v centru. Díky přesunu některých služeb do této budovy by mohly v uvolněných prostorách vzniknout další městské byty. Podle vedení města patří dostupné bydlení mezi hlavní priority pro budoucí rozvoj Luhačovic.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Mladí veslaři z Otrokovic zaznamenali mimořádný úspěch na prestižních pražských primátorkách. Posádka starších žáků dokázala zvítězit ve své kategorii a vybojovala zlaté medaile na nejstarším a nejvýznamnějším veslařském závodě v České republice. Úspěch otrokovických závodníků potvrzuje kvalitní práci místního klubu a řadí mladé sportovce mezi republikovou špičku ve své věkové kategorii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činesky. Zdravíme všechny posluchače Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rigrově náměstí. Uherskohradišťská nemocnice zve na tradiční den pro rodinu. A Barum Rally se blíží, přípravy pokračují.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje